Senado program. Je to výrobné na tým, jenom na tady studium, na prostorům tomu domů, a ta zina, a je to kulturu, a je to s Babsámem, je to kulturu, a